0: vůdce, jasně rozhodnout o dělbě moci. Independent dále píše.
1: Valenca naléhá na vedení, aby uznalo solidaritu jako legitimního zástupce pracující. Zdá se, že stranické vedení přiznává, že by bylo snadnější zavádět úsporné.